Nuže dari haramiš, tohtu stade galarugu, nuže cak oled mihaš, o nuže kvala hula,